práca, nemíraným let. Meno pilo vyňaka, ostalo ich 5. 5 depresívaca, zmrlená jedu, moča od pečenia, ostalo ich 4. 4 depresívce, bez